0: Hit Radio Nord Music.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

Take one look at you, you're taking me out.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 12. září zažijte Chomutovské dny evropského dědictví a památky s vůní výběrové kávy v jednom. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Éra chytrých telefonů s cenou do 2000 korun se možná chýlí ke konci. Na vině je prudké zdražování paměťových součástek. Největší cenové posuny zaznamenává čínský trh. Částečně za to může taky obrovská spotřeba paměti kvůli umělé inteligenci. Za válku na Ukrajině nese vinu Západ, a to kvůli neustálému vyvíjení tlaku na Moskvu a kvůli snaze vtáhnout Kyjev do Severoatlantické aliance. Novinářům to řekl ruský prezident Vladimir Putin na okraj návštěvy Indie, kde se zúčastní dvoudenního summitu. Putin rovněž prohlásil, že události v Evropě, včetně vítězství krajní pravice ve volbách v německé spolkové zemi Sasko-Antalsko, jsou výsledkem systémových chyb západních globalistů. Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. Nasazené jedničky porazily ve včerejším finále 5-7, 6-0 a 6-2 domácí dvojici Montgomeryová, Krugerová a zkompletovali společný kariérní grandslam. A teď už se jdeme podívat k nám do regionu.
5: Hasiči připravili na dnešek den otevřených dveří na centrální hasičské stanici v Ústí nad Labem. Těšit se můžete na ukázky hasičské techniky, výstroje, zásahů i doprovodný program pro děti. Program začne v 9 hodin ukázkou dronové služby. Současně odstartuje také hasičské zápolení určené pro děti od 3 do 10 let. Program potrvá do 15 hodin.
6: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
7: Očekáváme polojasno až oblačno, lokálně i zataženo k ránu se na Moravě a ve Slezsku, místy jinde ojediněle vytvoří mlhy, tak pozor na to. A nejvyšší teploty 12 až 7 a nejvyšší denní maxima 22 stupňů Celsia.
8: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
9: Víkend
8: s Hit Radiem a Leonou Děnděši.
7: Tak hezké dobré ráno, sobota 12. září, to tak strašně letí. Napište mi, kdo vstáváte s námi na 777-937-777 a my startujeme nejlepší víkend českého éteru právě teď. 3 minutky po 7.
8: Hit Radio Nord Music.

Linkin Park, Hit Radio, hezké dobré ráno, 7 hodin 9 minutek, to je aktuální čas, s vámi Lea. No tak konečně nám zase rostou houby, houbičky, i když Česko zažilo největší sucho za posledních několik let a vypadalo to, že houbaři se téměř hub nedočkají. Tak díky strážkám v posledních dnech se fotografiemi hub chlubí stále víc a víc lidí, hlavně na sociálních sítích Facebook, Instač, no a na některých místech republiky vypukl doslova houbový boom a lidé si nosí plné košíky, což je naprosto skvělý. Takže aktuálně houby rostou v oblasti Vysočiny, v Karlovarském kraji, na Plzeňsku a Teplicku. Já jsem teda letos ještě na houbách nebyla. Já je miluju sbírat, ale nemám je ráda k jídlu. Možná to někdo máte podobně. Dejte vědět nebo klidně pošlete fotku, jestli už jste letos na houbách byli, případně kam si zajít, kromě zmiňovaných krajů, které jsem tady říkala. Takže pojďme si o víkendu nachystat košíčky a nožičky. No a hurá na houby. A když tak se aspoň projdete, a to taky vlastně není na houby, tak hezké ráno.

0: Krásné dobré ráno, jdeme se podívat na vaše zprávy, vy nám od rána píšete, nebo od rána už posledních pár minutek. A napsal nám tady růža nebo růža. No podívejte, až byste ho přeskočil hlas, tak chvalinku. Tak, už by to mělo být v pořádku. Aspoň vidíte, že to všechno jede živě. I takhle po ránu nám občas přeskočí hlas, než se rozmluvíme. Tak píše tady Růža, zdravím Leonko z Děčína, zároveň z práce, tak přejeme, ať ti to rychle uteče. Dokonce mi tady přišla fotografie dvou plných košíků hub od Adama. Ahoj Leonko, my sušíme doma houby a našli jsme houby minulou neděli. Díky moc za zprávu. Taky nám tady píše další posluchačka Barča. Ahoj Leonko, já jsem vstala v 6 ráno, jelikož mám 3měsíční holčičku Barunku a jedeme pro vrážku na letiště vyzvednout, přiletí z USA. Tak jsem nemohla dospat, jak se už na něho těším a samozřejmě, až si pustím Hit Radio a slyšet tebe na cestu. Ahoj Barča. Barunko, děkuji za krásnou zprávu. Opatrně a pozdravuj brášku. Hello boy, jak se říká v Americe. No a vám přeju krásné dobré ráno, díky, že posloucháte Hit Radio. Za chviličku Pitbull, Christina Aguilera, Jeleni a nebo Lorin.
1: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
2: nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
3: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ranní update.
1: Spoustu zajímavostí dneska nabízí vzdělávací akce Menza Akademie, která se uskuteční na Novotného lávce v Praze. Připravené jsou přednášky odborníků různých oblastí. Jde třeba o výzkum blesků na Zemi i Jupiteru, výzkum parazitů u goril anebo přednášku na téma historie internetu. Fotbalové zápasy v Nizozemsku budou v případě použití pyrotechniky na tribunách předčasně ukončeny. Dohodl se na tom Mezinárodní svaz, státní zastupitelství a ministr spravedlnosti a bezpečnosti. O novince informovala nizozemská média.
2: Ivuško, děkujeme, my pokračujeme dál, protože před námi je spousty další skvělé muziky. Alex Warren a Nevo, I don't want to miss a thing. To si myslím, že je taková příjemná rocková balada takhle z rána.

Hezké dobré ráno, vy nám píšete spousty zpráv, děkuju za vás všechny, protože těch SMSek tady přišlo opravdu velké množství, tak já doufám, že se máte krásně, za chviličku další skvělé hity, dobrá muzika a pojďme se podívat taky na dnešní den 12.9., tak je den povzbuzení, tak já vás prosím vás povzbuzuju, abyste si nebrali nic vážně, užívali si toho života, žili tady a teď v takovém tom přítomném okamžiku, protože to je prostě nejvíc. Teď a tady. Minulost hoďte za hlavu, nad budoucností teď nepřemýšlejte, ale užívejme si teď toho, co se děje právě teď v tu danou chvíli. To je prostě nejvíc, jo? Takže teď někdo z vás vstává, někdo usíná, někdo maká v práci a nebo zrovna někdo posloucháte nás právě teď, naše Hit Radio s vámi Lea. Přeju vám krásné dobré ráno a za chvilku i partička Black Eyed Peas.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ministr obrany Jaromír Zuna nepojede v polovině září na mezinárodní bezpečnostní a obranou konferenci do Číny, aby nechyběl při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Místo ministra pojede pracovník ministerstva. Zuna má do pondělního jednání koalice o rozpočtu připravit podrobnější rozklad některých částí obraného rozpočtu. V Benátkách dnes končí 83. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní cenu Zlatého lva udělí porota v čele s americkou herečkou a režisérkou Maggie Gyllenhaalovou. Jejíž členové vybírali z 21 filmů. Letos se do hlavní soutěže dostaly jenom dva snímky. Favoritem je dokumentární film NASA o zabíjení palestinských civilistů ve válce v pásmu Gazy. Ten si vysloužil 25 minut potlesku ve stoje. Hokejisté Plzně vyhráli v Lize mistrů na ledě Friburgu 4-2 a uspěli i ve třetím utkání v soutěži. Premiérovou výhru si připsal Liberec, jenž po dvou nezdarech na kluzištích soupeřů porazil Herning 2-1 po samostatných nájezdech. Na výhře Plzně se gólem a asistencí podíleli Matyáš Filip a Dominik Simon. Duel Liberce rozhodl v 9. sérii nájezdů Radan Lenz. A teď už míříme k nám do regionu.
9: Roudnice nad Labem dnes ovládá dne vinobraní. Roudnické vinobraní 2026 proběhne na Husově a Karlově náměstí. Startuje se v 10 hodin, vstupné se neplatí. Vystoupí třeba Kašpárek v rohlíku, Marpo, Abavort Revival nebo Hudba Praha. Uvidíte tradičně auto i moto veterány a na své si přijdou i děti. Víc na kulturaroudnice.cz.
10: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
11: Počasí pro dnešní den, nejvyšší denní maxima 19 až 23 stupňů Celsia. Pozor, sem tam může spadnout nějaká ta kapka deště.
12: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend s Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
11: Dobré ráno, vy naši posluchači zvládnete vždycky všechno a společně jsme v tom spolu, ať už v práci nebo někde relaxujete, prostě díky, že nás máte sebou i na cestách v autě. Startujeme další společnou hodinku dneska až do 13. hodiny, teď aktuálně 3 minutky po 8. Před námi 21 Pilots, anebo taky Shumfeld a Jonas Blue právě teď, tak hezkou sobotu.
12: Hit Radio North Music.

Sociální sítě řeší nové téma. Rodiče, kteří před dětmi předstírají hluboký spánek. Tak se chválně připravte, no ne, připravte, přiznejte, kdo z vás takový spánek prostě předstírá. A je jedno, jestli před dětmi, před kýmkoliv, protože 80% z nás to o víkendu prý údajně dělá. Slyšíme dupot, ale hrajeme mrtvé. Slyšíme mami, tati, ale hrajeme mrtvé. Ležíte, nehýbete se, téměř ani nedýcháte, zatímco vám potom je kloupe oční víčka, tak předstírat v 7 ráno hluboký spánek je vrcholový sportovní výkon každého rodiče. Co si budeme, a určitě většina z nás rodičů jsme tohle zažili, ať už byly naše děti malé, anebo třeba teď, já to kolikrát dělám, když Nikolas, můj 15-letý syn, přijde a něco chce a mami, tak dělám taky mrtvou, nehýbu se, nedýchám, spím, no ale samozřejmě potom to prozřeže, protože už mě zná. Je to takový boj mezi rodiči. První, kdo se pohne nebo nedej bože otevře oko, prohrál a jde dělat třeba kakao, že jo, u těch malých dětí, když děláte ráno, že spíte. Každopádně dejte vědět, jak je to u vás, já vám posílám další skvělou muziku How Do You Do Roxette, legendární 80-ky, 90-ky, a nebo Eva Farná, Miraj právě teď.

0: Roxette, how do you do, jak se dneska máte, to mi klidně pište dál, 777-937-777, já vám pošlu Lady Gaga a nebo Rihannu taky s hitem Only Girl, to jsme dlouho nehráli, taky si dáme s Ivuškou ranní update, tak díky, že posloucháte naše Hit Radio. Máme 2 minutky po 8:45, 12. září, sobota ráno, tak hezký den.
1: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Dobré ráno, jsou tady krátké zprávy. Začneme v Japonsku. Tady potřebovali posunout o 2 metry hradní věž. Vše se obešlo bez jeřábů a těžké techniky. Sjelo se zde na 2000 dobrovolníků, kteří věž odtáhli na laně. Obec Přílepy na Kroměřížsku vydala v úterý varování pro občany. Byli tady totiž spatřeni vlci. Dobrá zpráva ale je, že vlci jsou velmi plaší a před člověkem ve většině případů utečou. Nejmenší planeta sluneční soustavy se drasticky mění. Merkur během své existence ztratil z poloměru už 12 kilometrů. Za dramatické smršťování může chladnutí masivního železného jádra.
2: Děkujeme moc, my pokračujeme dál, protože před námi je divoký Bill a Čmelák. Tak hezké dobré ráno. Dejte si pořádně volume doprava. Tohle vás rozhodně probere, pokud někdo spinkáte a teprve vstáváte. Tak Čmelák a divoký Bill, paráda, k tomu Hit Radio. Až do 13. hodiny s vámi Lea, taky spousty skvělé muziky, narozeninová ruleta, hity na přání podle vás. Tohle všechno a ještě mnohem víc vám dneska dáme.

0: Krásné dobré ráno, sobota 12. září. To znamená, že za pár minutek tady bude sobotní dopoledne. A vy, kteří nás pravidelně posloucháte, tak víte, že narozeninová ruleta neodmyslitelně patří k tomu našemu společnému víkendu, kdy děláme radost my nejen vám, ale i vy nám a taky vašim oslavujícím. Protože narozeninová ruleta je o tom, že pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozky, tak je to ideální pro vás. My vám zahrajeme tři hudební hity z datumu oslavující osoby. Společně ten song té osobě pošleme. Vy mu sdělíte cokoliv máte na srdci a slyší to celý éter. Celá Česká republika i zahranice, protože nás můžete ladit i online přes apku Radia.cz nebo webovky Hitradio.cz. No a taky k tomu díky našemu partnerovi firmě na zážitky přidáváme nezapomenutelný zážitek. Tohle všechno po 9. hodině. K tomu skvělá muzika, dobrá nálada. Co víc si přát takhle při sobotě?
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: firmanazajitky.cz.

0: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
1: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
2: Experto Family. Od V podlahy.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Eva Jurečková šťastná. Letošní táborovou sezónu hodnotí hygienici jako klidnou. Hygienický standard dětských táborů se podle nich postupně zvyšuje. Přesto provedli 1364 kontrol a uložili 53 pokut za více než 170 tisíc korun. Nejvíce pochybení se týkalo stravování. Prezident Petr Pavel přijme v úterý odpoledne na Pražském hradě ministry spravedlnosti Jeronýma Tejce a obrany Jaromíra Zůnu. Tématem obou schůzek budou kandidáti na jmenování generálů. Obě setkání se uskuteční bez oficiálního vyjádření pro média. A teď sport. Čeští volejbalisté po včerejším úspěšném vstupu do mistrovství Evropy sehrají od 16 hodin druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Doplníme, že svěřenci trenéra Jiřího Nováka porazili v úvodním duelu v Modeně 3-1 Řecko. A teď už se jdeme kouknout k nám do regionu.
9: Ski areál Alšovka u Klášterce nad Ohří se dnes promění v dějiště historicky prvního závodu Monster Race. Extrémní překážkový běh na 10 kilometrů nabídne více než 40 překážek a prověří sílu, vytrvalost i odhodlání závodníků. Trasa povede okolím lyžařského areálu, no a hlavní závod startuje ve 13 hodin.
10: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
11: Počasí pro dnešní den, sobota 12. září. Tak máme nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 17 a v tisíci metrech na horách kolem 14 stupňů. A aby toho nebylo málo, tak v Beskydech kolem desítky.
12: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
11: Jo, moje maličko s vámi až do 13. hodiny, dneska bohužel bez Filipa, zase se někde fláká, ale zítra tady bude s námi. Každopádně spousty skvělých hitů, muziky, dobré nálady, pozitivní energie, tak jak už to znáte. 2 minutky po 9. pokračujeme dál, protože se bude roztáčet i kolo narozeninové rulety, kde vám prozradím, že je to velké dobrodružství v přírodě a třeba i pro 2 osoby, jo? Ale teď už Why Don't You Get a Job a Offspring.
12: Hit Radio North Music. My friend.

0: Taylor Swift.
1: Hit Radio, tak je Lea. 8 minutek po 9. hodině. Hezké dobré dopoledne a jdeme na příběh, který napsal sám život. Taky máte někdy pocit, že váš robotický vysavač vás sleduje? Možná jo, protože tady máme opět příběh, který napsal sám život. Tak dobře poslouchejte. Soud poslal na 5 měsíců do vězení muže, který pojal podezření na nevěru své manželky. Jenže má to háček. Místo detektiva na dálku aktivoval kameru na chytrém robotickém vysavači a nechal ho prostě jen tak jezdit po obýváku a ložnici, aby vlastně nikomu nepřišlo nic divného. Ten vysavač se spouštěl vždycky automaticky. Důkazy sice získal, ale u soudu, jo, pohořel. Robotický vysavač totiž nesmí sloužit jako skrytá špionážní štěnice a z podvedeného muže se stal odsouzený kriminálník za narušení soukromí. Takže pokud to chápu správně, paní má doma vysáto a ještě 5 měsíců klidu na svého nového chlapce. Tak to se to šmírování asi fakt vyplatilo, co?

0: The Sound of Silence. A já vyzývám všechny z vás, kteří máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narosky, abyste volali právě teď na 800 937 937, protože narozeninová ruleta se bude za moment roztáčet pro někoho z vás.
1: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10, někdo

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
6: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
7: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
6: A co já?
7: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: otáčet kolo narozeninové rulety. Já se ptám, koho pak máme na telefonu. Hezké dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, tady Jana.
0: Janíčko, odkud voláme?
1: Aše.
0: Z Aše, to je hodně daleko.
1: Ano.
0: To je hodně daleko. Jak se máme v Aši, co děláme, jaké jsou plány na víkend?
1: Máme se dobře, zrovna jsme přijeli z nákupu a strašně mě překvapilo, že jsem se dovolala.
0: To je skvělý. A co jste mi koupili?
1: No, budeme vařit.
0: A co dobrého?
1: Budeme dělat tortily.
0: Aha, super, ale až do Aše nejedu, to je strašně daleko. Každopádně já jsem ráda, Janíčko, že jsi se dovolala, tak nám prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Tak měl náš syn, Toník, 7. srpna a oslavil 11. narozeniny.
0: 11. narozeniny Toníček. Dobře, tak jdeme rovnou na pravidla. Zahraju ti tři hudební ukázky z datumu 7. srpna, kdy Toníček oslavil 11. narozky. Budou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Na tobě bude si jednu z těch písní vybrat a společně ji Tondovi pošleme. A když budeš tak sympatická jako jsi, tak tady máme ještě něco nezapomenutelného. Jdeme na to?
1: Jete. Ano, určitě.
0: Tak jo, Janíčko, roztáčíme kolo právě teď.
1: Půjdeme dál.
0: Dobře, Phil Collins, tak mu zamáváme. Bye bye, File. My pokračujeme dál. Miley Cyrus, Wrecking Ball.
1: Tu my si vezmeme.
0: Jo, nezajímá tě, co je jako třetí píseň?
1: Ne, nebudu riskovat, necháme tohle.
0: Dobře, takže já ti, Janíčko, poprosím, aby si teď sdělila cokoliv máš na srdci, ať už Toníčkovi nebo komukoliv z tvého okolí, pojď na to.
1: Tak určitě jsme chtěli popřát Toníkovi všechno nejlepší ještě jednou, hlavně zdravíčko a mnoho úspěchů na nové škole, ať se mu daří.
0: Přestoupil někam?
1: Jo, šel na Gimpl teďko.
0: Ježiš, no tak to je skvělý, tak to gratulujeme a hlavně ať se mu daří, my se za celé Hit Radio přidáváme samozřejmě. No a aby toho nebylo málo, já jsem slibovala, že tady máme i nějaký nezapomenutelný zážitek a myslím si, že se hodně projedete.
1: Jo.
0: Že spojíte příjemné s užitečným, je to daleko od domova, protože díky firmě na zážitky můžeš se nejen ty, ale i naši posluchači podívat na webové stránky firmanazážitky.cz, kde nabízí různé prostě zážitky, vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. A dneska tady máme pro dvě osoby. Se projedete s koloběžkou za letopisy Narnie. Poznáte krásy úžasného prostředí českého Švýcarska, což máte hodně daleko od vás. A zatím no, málo objevené skalní město tisá trošku jinak. A je to pro dvě osoby, dostanete kolobrndy a jedete prostě celý den se projíždět. A myslím si, že takovéhle počasí k tomu je úplně ideálka.
1: A ty koloběžky jsou úplně úžasný, protože no. Ten koloběžky miluje.
0: No tak to je skvělý, takže uděláte si výlet, spojíte příjemné s užitečným, strávíte krásně celé dopoledne, odpoledne, tak je to na vás. Tak já ti teď posílám tvůj song Miley Cyrus a vydrž mi na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Měj se krásně.
1: Já moc děkuju, taky, ahoj.
0: Ahoj.

0: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Do Teplic se chystá mistr ligy.
6: FK Teplice versus SK Slavia Praha.
5: V neděli 13. září od 18 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
7: Jsme Golf Resort Terasy Ústí nad Labem. U nás najdete příjemné místo s nádherným výhledem. V restauraci si můžete dát něco dobrého. Vaříme jen z kvalitních lokálních surovin. Vybere si každý, jak milovník masa, tak vegetarián. Chystáte oslavu, firemní setkání nebo snad svatbu? Celou restauraci včetně terasy budete mít k dispozici. Ať už golf hrajete nebo ne, u nás máte dveře otevřené. Jsme Golf Resort Terasy Ústí nad Labem. www.golfterasy.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 10 hodin, krátké zprávy a u mikrofonu Iva Jurečková, šťastná. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne z 12 na 21%. Zpřísnit by se měl i režim pro e-cigarety a nikotinové sáčky. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Polsko je připraveno hostit na svém území stálou přítomnost amerických vojáků. Náklady by se pohybovaly na částce až 95 miliard korun. Podle zahraničních médií to v týdnu uvedl polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Konečné rozhodnutí podle něj padne v příštích týdnech. Téměř 9 z 10 mladých Čechů už buď sami bydlí, anebo se plánují od rodičů osamostatnit nejpozději do 30 let věku. Více než 21% mladých ve věku 16 až 25 let už s rodiči nebydlí. Dalších 12% se chce osamostatnit nejpozději po dokončení střední školy, 40% po vysoké škole a 15% nejpozději do 30 let. Vyplývá to z nového průzkumu. A teď se jdeme podívat k nám do regionu.
8: Hasiči připravili na dnešek den otevřených dveří na centrální hasičské stanici v Ústí nad Labem. Těšit se můžete na ukázky hasičské techniky, výstroje, zásahu i doprovodný program pro děti. Program začne v 9 hodin ukázkou dronové služby. Současně odstartuje také hasičské zápolení určené pro děti od 3 do 10 let. Program potrvá do 15 hodin.
9: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Podzim, který vás baví.
10: Počasí pro dnešní den 19 až 22 stupňů Celsia. To jsou asi takové ty nejvyšší teplý. Jsem chtěla říct teploty. Víte co, já to radši nechám na Filipovi. On už tady zítra bude, já to počasí prostě nedávám. Jdeme dál.
11: Dneska nejsme v práci. Dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
10: Ano, to jsem já. Dneska se mi ten jazyk tak zamotal, že to není ani možný. Krásné dopoledne, sobota 12. září. Pokračujeme dál. Bruno Mars anebo Poetika. Zkouším žít právě teď.
11: Hit Radio North Music.

0: dopoledne. Já jsem se normálně teď strašně lekla, já vám to tady prásknu, protože my sídlíme v centru Prahy, máme úplně nádherné prosklené studio a najednou za mnou na okně někdo klepe, tak se podívám a tak jsem se strašně lekla teď přímo v éteru, protože nám tady, prosím vás, zvenčí myjou okna, takže obdiv všem pánům, kteří takhle ve vzduchu myjou okna, hlavně se držte ve zdraví. A my pokračujeme dál, protože před námi je Ray Dalton, Činasky, Ella Henderson a taky jedna taková důležitá informace. Pokud se někdo z vás bojíte pavouků, tak raději tak na chvilku zavřete uši, protože někteří odborníci odhadují, že lidé ve spánku mohou sníst až 3 pavouky ročně, zatímco podle jiných se tento počet blíží až k 8. Fuj, tajbl, já pavouky úplně nesnáším. A pokud to někdo máte podobně, klidně mi o tom napište, jestli se vám něco takového i přihodilo. A kdyby třeba k tomu byl kečup, tak by to aspoň trošku chutnalo, ne?
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější. Skonto nábytek.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: firmanazážitky.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let.

Dneska je to pěsně, alo, ano, přesně 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobilní telefon. Tak mě bylo pouhých 5 let, protože jsem 40, táhne mi na 41. A představte si, že stál přes 60 tisíc korun, vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. V té době se průměrná mzda u nás, nevím, pohybovala, nedosahovala ani 4 tisíc korun, takže po 200 minutách volání byla prostě výplata všudu, že jo, co si budem. A dámy, uznejte, za 200 minut si rozhodně není možné říct cokoliv. Tak co, jak vzpomínáte na své první, ale úplně ty první mobilní telefony? Kdo z vás měl jaký první mobilní telefon? Napište mi to na 777-937-777 a já vám posílám Ariem, Man on the Moon, Muže na měsíci, no? Tak pište, jo? 777-937-777.

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi taky Lea, z éteru nám dozněl Harry Styles a my dáme příležitost někomu z vás, protože po 11. hodině tady bude vaše nejoblíbenější víkendové vysílání, protože vy budete rozhodovat o tom, co my vám zahrajeme, takže 777-937-777 hity na přání k vaření. A ještě jak jsme tady řešili ty mobilní telefony, přátelé, normálně jsem se vrátila zpátky do minulosti, protože většina z vás samozřejmě takové ty Nokia 6020, 3020 nebo Philips Savey a tak podobně, je hrozně hezký se zastavit na chvilku a zavzpomínat. A to můžeme udělat i v podobě muziky, kterou vy milujete. Takže napište si o to, k tomu přihojte, co třeba dneska vaříte, ať se inspirujeme a po 11. jdeme na to.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: Haló, haló, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Radčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Radčic v sobotu 19. září.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 12. září zažijte Chomutovské dny evropského dědictví a památky s vůní výběrové kávy v jednom. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 11 hodin, krátké zprávy, u mikrofonu Iva Jurečková, šťastná. Nebezpečná žloutenka typu C se v Česku šíří dál. Do konce srpna zaznamenali lékaři 1368 případů. Je to jenom o 7 případů méně než za celý loňský rok. Navíc má nemoc v letošním roce podle dat Státního zdravotního ústavu už 5 obětí. Ve všech případech jde o muže ve věku 30 až 48 let. Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings. Povolil to antimonopolní úřad. Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalya ve prospěch jiného dopravce. Společnost Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Firma provozuje 124 letadel. Polský premiér Donald Tusk na veletrhu obranného průmyslu ohlásil ambiciózní záměr. Země by chtěla vytvořit polskou obdobu satelitní internetové služby Starlink amerického miliardáře Ilona Muska. Ta sehrává důležitou roli při obraně Ukrajiny před ruskou agresí jako nástroj komunikace na bojišti a při navigování dronů. A teď už jdeme k nám do regionu.
8: Roudnice nad Labem dnes ovládne vinobraní. Roudnické vinobraní 2026 proběhne na Husově a Karlově náměstí. Startuje se v 10 hodin, vstupné se neplatí. Vystoupí třeba Kašpárek v rohlíku, Marpo, ABBA World Revival nebo Hudba Praha. Uvidíte tradičně auto i moto veterány a na své si přijdou i děti. Víc na kultura.roudnice.cz.
9: Léto na klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
10: Počasí pro dnešní den 19 až 23 stupňů Celsia, tak si ten den udělejte krásný.
11: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
10: Hity na přání k vaření startují právě teď, tak nám pište na 777-937-777 a nebo pokud někdo používáte sociální sítě, můžete napsat i na můj Instagram Lea Giongiosi, takhle mě tam najdete a budeme rádi, když budete sledovat i naše Hitrádio. Takže startujeme právě teď s Leny a hello!
11: Hitrádio North Music.

Benson Boone, Beautiful Things. Hrajeme hity na přání jenom podle vás. Píše nám tady Petra a Dáša Sekáčovi z Plzně. Ahojky Leonko, takže dnes jsme měli v plánu udělat kachnu, jenže v marketu ji měli mít v akci, ale neměli. Takže jsme tam objevili kukuřičné kuře, vůbec nevím, co to je zač, ale má to 2,5 kila a je žluté. Doufám, že mě to nekousne a už vůbec nevím, co to udělá, až to sníme. Aby se nám neprotáhly oči nebo tak něco, dám vědět, jak to dopadlo a písničku nějakou, která zvedne náladu všem posluchačům. Díky Peťa a Dáša Sekáčovi z Plzně. Tak ať vám chutná kukuřičné kuře, zdravé. I když podle vašeho popisu dodržím palce, ať nestrávíte potom celé odpoledne na toaletách. Každopádně, co bych mohla zahrát všem posluchačům? Od vás, tak je rozhodně tohle. A možná i takový tip, co si dneska během dne pustit, co? Hříšný tanec, Eric Carmen, Hungry Eyes. Když se chystá ten oběd, hladové očička.

0: 90-kový girl band Atomic Kitten. Skvělá muzika. Pokud chcete poslouchat tyhle skvělý hity, tak nezapomeňte poslouchat i naše sesterské rádio Hit Radio 90. A každopádně my jdeme dál na vaše SMSky, protože se nám tady množí Regan Bowman a Human, že byste chtěli zahrát. Tak slibuju, že bude taky roková partička Green Day a doplní je David Guetta, tedy Swims, Tones and I, a dáme prostor i někomu z vás. A taková krásná zpráva od Zdeňka nám tady přišla, jak jsme řešili ty mobilní telefony. Tak Zdeněk napsal, nebo Zdeňka napsala: ahoj, nedávno jste vzpomínali, že nešli dříve posílat hlasové zprávy. To je pravda. A hned se mi vybavilo, jak člověk chtěl někoho prozvonit s posledním kreditem a skočilo to do hlasové schránky. Těch nadávek, kolik z toho člověka v té zprávě vyšlo, by stačilo na sepsání jedné knihy, Zdeňka. Zdeni, děkuji za tuhle zprávu, klidně pište dál a my vám budeme hrát hity.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopad to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopad to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam.
1: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hity na přání k vaření jenom podle vás. Gone, gone, gone. David Guetta, tedy svým Stones and I. A já bych někoho z vás ráda teď slyšela na telefonu. Takže volejte 800 937 937 právě teď. Pokud chcete zahrát podle svého přání, taky pokecáme, co dneska vaříte, baštíte, jaké máte plány na víkend. A já se ptám, koho pak máme na telefonu. Halo, halo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Tady Eliška.
0: Eliška, kolik ti je let, Eliško?
1: 13.
0: A co právě teď děláš?
1: Teďko jsem nic nedělala.
0: A vaříte něco k obědu, mamka s taťkou?
1: Jo, babi vaří nějakou rybu.
0: Nějakou rybu, tak to si pochutnáte. Třeba to bude zlatá rybka, která ti splní přání. A jedno přání ti splníme právě i teď my tady na Hit Rádiu, kdy ti zahrajeme, co máš ráda. Tak co to bude?
1: Tak asi od Bena Kristová.
0: Ano.
1: Asi Sweet Chili Life Song.
0: Tak já se podívám, jestli to tady mám, jo?
1: Mm-hmm.
0: Tak já mám tady, no, nemám to tady, ale můžu ti dát třeba Bena Kristová se Sofianem Mežmeč.
1: Tak jo.
0: A jejich slzy. A pro koho to bude?
1: Pro všechny posluchače, to, co vás poslouchají.
0: A taky pro babi, která vaří rybu.
1: Jo.
0: No tak jo, měj se krásně a užívej si víkendu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: I takhle mladé posluchačky máme, to je prostě skvělý. Pište si dál.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Nord Music.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding. Taky Hit Radio, jejich Outside. S vámi Lea až do 13. Hezké odpoledne nebo dopoledne, za pár minutek odpoledne. A my pokračujeme dál, protože před námi je několik songů, o které jste si napsali. Coldplay, Little Sims, Burna Boy. Dáme. Pokáče slibuju, že taky dáme. A víte co? Za chvilku jsou tady Vánoce. Alexandra Burke a Hallelujah. Tak tohle přesně bude za moment.
1: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: bagr?
1: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
0: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
2: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
3: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Plánovaný schodek státního rozpočtu by se mohl snížit. Z částky 389 miliard by se mohlo ukrojit 4 až 6 miliard. České televizi to řekly dva na sobě nezávislé zdroje z vedení koaličních stran. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství anebo v některých sociálních dávkách. Éra chytrých telefonů s cenou do 2000 korun se možná chýlí ke konci. Na vině je prudké zdražování paměťových součástek. Největší cenové posuny zaznamenává čínský trh. Částečně za to může obrovská spotřeba paměti kvůli umělé inteligenci. Tu přístroje do 2000 nejsou schopny obsáhnout. Po 90 letech se dnes v nejvyšší domácí fotbalové soutěži utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis, zápas začne v 15 hodin. Neporaženou Mladou Boleslav čeká ve stejný čas přímý souboj o druhé místo v Liberci.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
12: Počasí pro dnešní den 19 až 23 stupňů Celsia, bude krásně, tak si ten dnešní den užijte naplno.
2: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
12: Hezké dobré, teď už odpoledne 2 minutky po 12. Doufám, že máte něco dobrého k obědu, tak si nechte chutnat. My se vám postaráme ještě o ten odpolední playlist. Já s vámi do 13. Jennifer Lopez Pitbull právě teď.
2: Hit Radio North Music.
13: J-Lo!

Krátké sobotní odpoledne není sport jako sport. V mé domovině v maďarském Debrecínu proběhl národní šampionát v ručním kopání hrobu na čas. Ano, přátelé, slyšíte správně. Musíte dodržet přesné rozměry, což znamená 2 metry délka, 160 cm hloubka. A běda vám, jak ty stěny nebudou vypadat jako z katalogu, jo? Mě totiž strašně fascinuje takový ten důraz na tu estetiku, protože porota neřeší, jestli stopky a jestli to, jak úhledně vypadá ta hromada hlíny vedle jámy. Je to takový bizární, bych řekla, mix fitka, zahradničení a prostě absolutního realismu. Ale stejně koukat na hrobníky, jak kopou a u toho křičet do toho, makejte, dělejte, to je jako, já nevím, staré dobré bumrovské vtipy od chyních, ne? Tak nem tu do Maďároš. Hezkou sobotu. Zítra.

0: Hit Radio, dobrou chuť, pokud si pochutnáváte na svých obědech, svačinkách nebo teprve začínáte vařit, nechte si chutnat. Každopádně užijte si dnešní den naplno, dělejte to, co máte rádi. Já mám po dlouhý době volné sobotní odpoledne, takže jdu na masáž. Chci jít dneska do kina, taková ta pedikura, manikura, udělat si radost, něco hezkého si koupit, něco nového třeba do domácnosti, udělat si takovou tu podzimní výzdobu. Já miluju světýlka, takže jsem přemýšlela, že bych si na ogetera si dala taková ta světýlka a prostě udělala si ten den podle svých představ a byla tak trošku sama se sebou, protože někdy je tohle naprosto skvělý. Dejte vědět, kdo tohle děláte taky, a já posílám další skvělou odpolední muziku.
1: Hit Radio Nord Music. Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
5: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
4: A co já?
5: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
9: CZ.
13: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dopak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: Hitrádio vám rozdává peníze a dobrou náladu každý pracovní den, konkrétně v 7 hodin 10 minut, a to od 7. až do 25. září. Co a jak pro to udělat? Přátelé, kamarádi, to je přece úplně jednoduchý. Běžte na web hitradio.cz a stačí se zaregistrovat. A pozor, jedna jediná registrace platí pro celou dobu konání hry až do 25. září. Takže naše snídaně šampionů s Míšou a Jasmin v 7 hodin 10. Pokud zazvoní štěstí u vašich dveří a vy nám otevřete, tak ten balík peněz je prostě váš. Tak co? Už máte svoji registraci?
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Hit Radio Nord News

0: Sobota odpoledne, Hit Radio v plném proudu a já se s vámi bohužel musím pro dnešní den rozloučit. Byla s vámi Lea Dindější, budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno. I tam pro někoho z vás máme zase nějaké to překvápko. A vy, pokud možno, mějte báječný den a hlavně zůstaňte na vlnách Hit Radia a slyšíme se zítra. Ahoj!
1: Hit Radio North Music.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 12. září zažijte Chomutovské dny evropského dědictví a památky s vůní výběrové kávy v jednom. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Jsme Golf Resort Terasy Ústí nad Labem. U nás najdete příjemné místo s nádherným výhledem. V restauraci si můžete dát něco dobrého. Vaříme jen z kvalitních lokálních surovin. Vybere si každý, jak milovník masa, tak vegetarián. Chystáte oslavu, firemní setkání nebo snad svatbu? Celou restauraci, včetně terasy, budete mít k dispozici. Ať už golf hrajete nebo ne, u nás máte dveře otevřené. Jsme Golf Resort Terasy Ústí nad Labem. www.golfterasy.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

0: Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dejte v Mostě v ulici Jošky Jaburkové u křižovatky s Dukelskou, tady bourali dvě osobní auta a na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Dále máme další nehodu v Mostě, to je v okružní ulici u křižovatky s ulicí v Luhu, tady taky bourali dvě osobní auta a na místě je taky blokovaný jeden jízdní pruh. No a na trase z Teplic na Děčín před Libouchcem leží na vozovce svržená zvěř, tak tam dejte pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Do Teplic se chystá mistr ligy. FK Teplice versus SK Slavia Praha. V neděli 13. září od 18 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
3: Jsem hrdina, jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: Je 13 hodin krátké zprávy na Veronika Burdík. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Zpřísnit by se měl i režim pro e-cigarety a nikotinové sáčky. Polekaný muž na Vysočině tvrdil, že našel v lese tělo. Případ měl ale šťastnou dohru. Přivolaní kriminalisté zjistili, že se jedná o figurínu. Na první pohled však připomínala skutečné ženské tělo bez hlavy. Policisté tak chtějí uklidnit houbaře, že jim v oblasti nehrozí žádné nebezpečí. Teprve 9letý chlapec z Říma spolu se svým otcem zdolal Mont Blanc. Podle rodičů se tak Lélio stal nejmladším člověkem, který se na nejvyšší horu Evropy dokázal dostat vlastními silami. Jeho otec je zkušený horolezec. A sport závěrem. Naši volejbalisté po úspěšném vstupu do mistrovství Evropy se hrají od 16 hodin druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Včera porazili v úvodním duelu v italské Modeně 3-1 Řecko.
7: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Sobotní počasí se u nás na severu Čech nese v příjemném modu, nikde neprší a teploty se teď pohybují mezi 19 až 21 stupni Celsia, no a v Krušných horách 15 stupňů.
5: Hit Radio Nord Music.
0: Přátelé, já vás zdravím u mikrofonu Hit Radio Nord Music s vámi dnes až do 6 hodin. Káťa Sekalová, konečně je tady víkend. Dnešek je, co se týče počasí, příjemný. No a příjemná, nadupaná, skvělá a boží bude i tahle 5-hodinová jízda. No a hlavní aktéři, samozřejmě vy, no a pak taky hudba, tak jdeme to vykopnout. Čušu Joss Project. Hit Radio. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Zdravím všechny naše posluchače, nejenom v severních Čechách. Eva Farná a Miraj, Vzpomeneš si, jsou za námi. A já se ptám, a asi už je mi jasná i odpověď, ale... Vy všichni řidiči, řidičky a obzvláště pak vy, co vaše vozy jezdí na naftu, to je masakr ty ceny, co? Jako asi bych nikdy nevěřila, že se u nás cena nafty bude pohybovat a přibližovat k 50 korunám za litr. No a prej bude asi i hůř, protože nafty je málo a poptávky hodně. Já jsem vždycky měla auta na naftu, tak teď jezdím momentálně dokonce dodávkou a k tomu mám i doplňování toho přiblblýho AdBlue. A když jsem dneska při cestě do rádia v Teplicích tankovala plnou, tak jsem při pohledu na stojan s výslednou cenou konečně pochopila, k čemu tam jsou a k čemu slouží ty papírové utěrky. K utírání slz, přátelé, k utírání slz.

0: Dvě minuty po čtvrt na dvě na hitrádu Nord Music, Fall Out Boy Century. Sobota, víkend v plném proudu, venkovní teploty ideální, neprší, není vedro ani zima. Parádně to vyšlo všem, co na dnešek pořádají venkovní akce. No a jedna z nich, tak ta je obzvlášť vymazlená, přátelé. Více než 100 amerických aut už je na místě letiště v Ústí nad Labem. Samozřejmě stánky, jídlo, pití. Jo, prosím vás, pokud se chystáte, nezapomeňte na hotovost, tam se platí všude cash. Čekají vás tam spousta dalších akcí a taky hlavně náš tým Hitrádia Nord Music, tak ten tam taky nechybí. No a my už za chvilinku budeme volat přímo na místo, tak se těším a jsem zvědavá, jak to tam vypadá. Ameriky v Ústí na letišti, voláme za chvíli.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbk.cz a přesvědčte se sami. bbk.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Haló, haló, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Hradčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Hradčic v sobotu 19. září.
7: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Jonas Blue, Bee Cooper a já už se z našeho studia Hit Radio North Music v Ústí nad Labem přesouvám na dnešní monumentální americkou nabušenou akci. Ameriky v Ústí neboli více než 100 amerických aut a nejenom to, právě teď u nás na letišti v Ústí nad Labem. No a já mám na telefonu kolegu Milana Elšíka z našeho Hit Radio North Music, který je na místě se svým týmem. Ahoj Milane, hello!
1: Ahoj Kačenko, já tě zdravím, zdravím posluchači Hit Radio North Music, hezké odpoledne.
0: Tak krásné odpoledne. Prosím tě, povídej, jak to na letišti probíhá, co se tam děje a co se ještě bude dít?
1: Tak, pojďme si říct, já jsem na takový extra poprvý, i když teda auta miluju, tom žádná. Já na takový velký, jak jsem poprvý. A já si tady prostě, já jsem tady jak v ráji, to je neuvěřitelný. Tady jsou tak nádherný auta, jak nový, tak starý, Cadillacy a tak dále. Je toho tady mrak, je tady přes 100 aut, podle mě jako 130 a pořád další roční najíždějí. Velký jeepy, ramy, nádhera, nádhera, samozřejmě tady je hodně jídla, pití, moderátor Aleš Matoušek to tady rozjíždí, za chvilku budou zpívat Voice, pak přijde Elvis na řadu, takže program je tady bohatý, u našeho promostánku přijde samozřejmě zahrát něco, vysoutěžit nějaký ceny naše,
0: hezky.
1: Je to tady boží.
0: Hele, prosím tě, ale že to určitě, jak to poslouchám, já jsem úplně nadšená, to není rozhodně jenom pro chlapy a pro kluky, že ne? To je prostě samozřejmě pro všechny.
1: Tady, ano.
0: Pro celý rodiny prostě a pro nejenom fanoušky tady těch aut. Jako to jen tak neuvidíš prostě. A teď to máme tady přímo u nás na severu Čech v Ústí nad Labem. Letiště Ústí nad Labem, více než 100 amerických aut, nový, starý, prostě bomba, viď?
1: Je to nádherný, je to nádherný. Myslím, že nejvíc je tady právě rodiny s dětmi. Takový rodinný odpoledne, kde ty děti tady užívají ty krásné bouráky. Za chvíličku nás dokonce čeká zkouška hluku, znamená nejhlasitější auto. Takže ty děti si to tady užívají úplně náramně.
0: To uslyšíme až k nám do studia, viď?
1: Na 100%.
0: Hele, a prosím tě, sdílej taky něco na náš Instagram hitradio_northmusic, ať taky opravdu lidi vidějí a ať je natěšíme, navnadíme, ať přijdou taky.
1: Jdu na to, pořádám nějaké historičky, ať se podívají, jak je to, jak to tady krásně vypadá.
0: Super. A prosím tě, ještě jedna informace, platba je pouze v hotovosti, je to tak?
1: Ano, platba pouze v hotovosti. Jenom pro připomenutí, vstupný je 150 korun na osobu, děti do 15 to mají zdarma a parkování za 100 korun.
0: OK, super.
1: A samozřejmě, co je důležitý, vozí sem zdarma autobus Hit Radio North Music přímo od městského stadionu až na letiště.
0: Kivadlová doprava zdarma, parádní. Hele, a prosím tě ještě na závěr, nemusíme mít dolary, stačí česká koruna.
1: Ano, výjimečně super. Nám dovolili, že můžeme platit českými korunami.
0: Super, tak děkujeme Milanku za vyčerpávající info, to byl Milan Elšík z Hit Radio North Music právě teď v Ústí na letišti Ameriky v Ústí, více než 100 aut a další akce. Tak jestli tam nejste, vyražte taky na tuhle jedinečnou akci, díky Milanku, ahoj.
1: Taky mějte hezky, ahoj, ahoj.
0: Pa, pa, pa. Tak jste to slyšeli, to musí být bomba, tam prostě musíte být. No a já zatím pouštím další hity, který milujeme. Na Hit Radio North Music za 100 let.

0: Kočička Zala Ralson nás potěšila na Hitrádu Not Music svým hitem Lush Life. No a já teď určitě potěším nás všechny, český patrioty a fanoušky sportu, čerstvou sportovní zprávou, a to konkrétně v plavání. Borec, 18-letý nevědomý plavec David Kratochvíl, před chvílí získal v Turecku svůj 5. titul mistra Evropy, kdy překonal časem 55,03 vlastní světový rekord v plavání na 100 metrů na volný způsob. Zářila i Agáta Koupilová, která na stejné trati ve třídě S5 dosáhla na stříbro. Přátelé, to je neskutečný úspěch. Moc blahopřejeme, jste prostě hustý.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes,
5: tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
9: Hit Radio Nord Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Letí to letí, přátelé, za necelou minutu, 14 hodin na Hitradu Nord Music. Tohle byly Huntry, X, EJ, Audrey Nuna, Ray Ayam, Golden, no a my jdeme na dopravu. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech? V Chomutově v Jiráskově ulici počítejte s omezením kvůli pracím na silnici, a to až do 2. října. Jinak koukám, na silnicích u nás je teď klídek, tak kdybyste něco věděli vy, vaše dopravní info volejte na 800 900 952. Díky.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
5: 14 hodin, krátké zprávy na Veronika Burdík. Prezident Petr Pavel přijme v úterý na Hradě ministry spravedlnosti Jeronýma Tejce a obrany Jaromíra Zunu. Tématem obou schůzek budou kandidáti na jmenování generálů. Obě setkání se uskuteční bez oficiálního vyjádření pro média. Hurikánová sezóna v Atlantiku je letos zatím rekordně slabá. Ani v době jejího obvyklého vrcholu se nevytvořil jediný hurikán a čekání na první je nejdelší za dobu satelitního pozorování. Výraznou roli hraje mimořádně silné El Niño, které tu podmínky pro rozvoj tropických systémů tlumí. Píšou o tom Novinky.cz. V Benátkách dnes vrcholí Mezinárodní filmový festival. Zlatého lva udělí porota jednomu z 21 filmů. Mezi favority patří například špionážní komedie Divoký kůň 9, drama Ink či snímek Dow. Benátský festival je nejstarším filmovým festivalem. Poprvé se konal v roce 1932. Lady Gaga se stala mámou. Zpěvačku vyfotili s miminkem při procházce v Severní Karolíně. Jméno ani pohlaví zatím neupřesnila. Není ani známo, jestli dítě případně neodnosila náhradní matka. Na zpěvačce totiž těhotenství nebylo vůbec znát.
2: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Sobotní počasí u nás na severu Čech je příjemné, obloha polojasná a teploty teď dvě minuty po 2. hodině, 19 až 22. Větřík je slabý a jestli se budete toulat v noci, tak obloha zůstane zatažená a nejnižší noční teploty 12 až 9 stupňů bez deště.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Ve 2. hodině začneme, přátelé, plamenem, který mezi námi rozsvítí Kateřina Marie Tichá. Jdeme na to!

dáma, žena, Katy Perry na hitrádu North Music Roar. No a teď zůstanu chvilinku u dam, pánové prominou. Takže přátelé, a teď konkrétně hlavně ženy, máme 12. září, podzim se blíží a blíží se i plesy a jiné společenské akce. Sháníte šaty, abyste osilnili nejen partnera, ale třeba i ex-partnera nebo milence? Tak pozor, draží se šaty pomsty. Šaty pomsty princezny Diany. Nosila je, když princ přiznal nevěru, manželství Diany a Charles se skončilo po 15 letech rozvodem v roce 1996. Ano, letí to už 30 let, tomu tak je. Tak tyhle šaty nevěry, abyste si je vybavili, byly to černý pouzdrový šaty, černá se teda v královském protokolu nosí hlavně na pohřby, a s odhalenými rameny, celkem krátké délky, tak tyhle šaty se budou dražit v prosinci v New Yorku a očekává se, že by se mohly prodat až za 300 tisíc dolarů, tedy více než 6 milionů korun. Tak já si myslím, dámy, ženy, že bez těch šatů pomsty princezny Diany se asi obejdeme, co říkáte. A místo toho se oblečeme do dalšího hitu. Script a Will.i.am, Hall of Fame na hitrádu Not Music. Už se mi sem darou do éteru kucí. Tak užívejte sobotu.

0: Každý máme nějaký ten svůj oblíbený hit, nejoblíbenější, a třeba právě pro někoho z vás to byl Šabuzi právě teď se svým barsongem. Barovej song v sobotu, ideální spojení. No a nejoblíbenější můžete mít i cokoliv jinýho, od přátel až po oblíbená místa a ty nejoblíbenější. No a ocenění nejkrušnohorská, tak to se každoročně oceňuje, oceňují nejzajímavější počiny na český i saský straně Krušných hor a letos už známe vítěze. Ocenění za rozvoj turismu a kvalitu služeb si odvážejí lázně Meziboří, který leží u nás na severu na Mostecku. Tak gratulujeme, já se tam určitě přijedu mrknout, přiznávám, že jsem v lázních v Meziboří ještě nebyla, no a posílám vám všem ostatním další hity. Demons a Imagine Dragons tady budou už za chvíli.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
8: Hitradio.
9: Zlepši si náladu.
10: When the day

Aha. APT, Rose a Bruno Mars na hitádu Nord Music za minutu půl třetí, přátelé. Máte někteří z vás před svatbou? Nebo už máte po svatbě? A jaký to bylo? Objevily se nějaké komplikace? Nebo šlo všechno jako po másle? Tak já si myslím, že v porovnání s touhle svatbou jste ji všichni, co už svatbu máte za sebou, měli naprosto perfektní a bezchybnou. Tomu se doslova a do písmena totiž říká svatba plná katastrof. Jamie a Michelle z hrabství Norfolk měli svatbu, kterou prostě nevymyslíš. A hlavně, myslím, fakt asi ani nechceš. Tak nejdřív svatbu museli o rok odložit, protože obou, Jamiemu i Michelle, zemřeli matky, no a letos konkrétně 29. srpna se teda vzali. Ale, nejdřív si nevěsta zapomněla kytici a když se pro ní vracela, ženich nevěstu uviděl a to kvůli tradici nechtěli. No a pak začalo po x měsících sucha intenzivně pršet a byl to takovej ceďák, že se tomu fakt nedalo říkat, že jim prší štěstí. Nevěsta se popálila od ohňostroje, ženichovi teklo do bot a poslední kapkou, co kapkou, ale pořádným výplachem bylo to, když se fotili a chtěli se při západu slunce vyfotit romanticky na loďce. No tak, fotky z loďky mají, ale spíš jak z ní oba padají do vody. Loďka se s nima totiž převrhla. Tak na tuhle svatbu protagonisté asi opravdu nikdy nezapomenou. Já jenom nevím teda, jestli jim ten osud zoufale nechtěl naznačit, že ta svatba nebyl úplně dobrý nápad. No co myslíte?

0: Hele, ale za mě tohle je, byl na Hitrádu Nord Music naprosto ukázkovej sobotní taneční hit a vysmahli ho Robin Schulz a Erika Sirola Speechless, tak ten sedl. No co, jako sobota, odpoledne, večer se blíží, no a třeba se zrovna někteří z vás chystají někam zapařit, potkat se s přáteli, hodit bokem nebo jen tak pokecat, prostě bejt si blízko s někým, s kým se třeba dlouho neviděli. No tak už nehledejte a...
1: Už nehledám.
0: A zase za chvíli si budete blízko a budeme i my, přátelé, společně s naším severočeským hitrádiem Nord Music a s politikou, která už za chvíli bude blízko.
1: Netušil jsem, že se takhle můžu mít.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
8: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
4: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
11: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
4: A co já?
11: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
12: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: tak tenhle hit, ten už má taky pár křížků, pár let. Na Hit Radio North Music, Bon Jovi Always. No ale teď už je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. V Teplicích na Metelkově náměstí v úseku mezi ulicemi 14. října a Palackého je do odvolání ulice z jednosměrněna k ulici Palackému. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Jsem hrdina, jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio North Music.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy na Veronika Burdík. Kybernetické podvody sílí. Podvodníci se letos pokusili připravit klienty bank o více než 10 miliard korun. Pomáhá jim v tom AI. Jak píše deník N, počet útoků oproti loňsku vzrostl o pětinu. Česká bankovní asociace varuje, že podvody jsou čím dál propracovanější. Mama hotel už tolik netáhne. Téměř 9 z 10 mladých Čechů už buď sami bydlí, nebo se plánují od rodičů osamostatnit nejpozději do 30 let věku. Víc než 21% mladých ve věku 16 až 25 let už s rodiči nebydlí. Vyplývá to z aktuálního průzkumu. Éra chytrých telefonů s cenou do 2000 korun se možná chýlí ke konci. Na vině je prudké zdražování paměťových součástek. Největší cenové posuny zaznamenává čínský trh. Částečně za to může obrovská spotřeba paměti kvůli umělé inteligenci. Tu přístroje do 2000 nejsou schopny obsáhnout. A pojďme na fotbal. Po 90 letech se v první lize utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis. Neporaženou Mladou Boleslav čeká přímý souboj o druhé místo v Liberci a Bohemians budou hrát se Slováckem. Duely mají výkop v těchto chvílích. Trápící se Sparta pak večer přivítá Jablonec.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Tak dneska se žádný výkyvy, co se týká počasí, nekonají. Venku stále oblačno, ale příjemně bez deště a teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
5: Hit Radio North Music.
0: Oficiality jsou za námi, tak se pojďme opět bavit. A jak jinak než hudbou? Damiano David.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Nerd Music.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

Máme za 4:05. Na Hitradu Nord Music nás navštívila Eva Farná a její Leporello. Týpek stál na břehu řeky Labe v plavkách a na hlavě měl deku. V tom Labi teda nestál u nás v Ústeckém kraji, ale v Hradci Králové. Ale proč tam takhle stál? Prý čekal na hejno včel, až ho některá bodne. Tohle řekl přivolaným strážníkům, že to je jeho experiment. A pokračoval ve vysvětlování, jo, že jednu včelu totiž pěkně naštval, tak čekal, až ho ta včela to řekne, až to ta včela řekne ostatním a oni se na něho vrhnou. No a na závěr ještě dodám, že mladík byl prý zmatený a roztržitý, takže mu byla posléze přivolána i záchranka. Tak stát v září v Labi s dekou na hlavě, tak to je přesně ten typ univerzálního outfitu, který vás spolehlivě ochrání před včelým žihadlem, ale bohužel ne před výjezdem záchranky.

0: Sigma na Hit Radio Not Music a tahle pecka se jmenuje Nobody to Love.
1: To zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: No, kdo pak to zvoní? Tak tchyně to naštěstí není, ba naopak. Kdo pak to zvoní? Tak to je to pravý, to je ten pravý důvod, proč fakt ráno vstát. I v pondělí. Jako tisícovku jen tak někde nenajdete a 50 tisíc, tak to už vůbec ne. Ale co když ty prachy přijdou sami rovnou k vám? K vám před váš barák nebo panelák? Ano, tak to se děje celý tenhle měsíc v září u nás na Hit Radio Not Music. Každý všední den od pondělí do pátku leďte snídaní šampionů od 6 do 9 a čekejte, zda u vás někdo nezazvoní. A když jo, tak se ukažte a otevřete, protože, jak říkám, ty prachy jen tak nikde nenajdete. No v pátek to nikdo nedal a nepřišel, chyba, no tak už v pondělí vám nabídneme 6 000 korun. Tak buďte ve střehu už od brzkých ranních hodin.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
7: Jsme Golf Resort Terasy Ústí nad Labem. U nás najdete příjemné místo s nádherným výhledem. V restauraci si můžete dát něco dobrého. Vaříme jen z kvalitních lokálních surovin. Vybere si každý, jak milovník masa, tak vegetarián. Chystáte oslavu, firemní setkání nebo snad svatbu? Celou restauraci, včetně terasy, budete mít k dispozici. Ať už golf hrajete nebo ne, u nás máte dveře otevřené. Jsme Golf Resort Terasy Ústí nad Labem. www.golfterasy.cz
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Alex Warren, Fever Dream a taky naše Hit Radio Not Music. Opilý slepec v Anglii ujel za volantem 240 kilometrů. Jako, už tomuhle nerozumím. Opilý řidič, to bohužel víme, že se děje, ale opilý slepec za volantem? Ano. Nevidomý muž z anglického Huddersfieldu dostal minulé úterý u soudu podmíněný trest 36 týdnů za řízení pod vlivem alkoholu a bez řidičského oprávnění. Na konci června totiž během jednoho večera ujel za volantem přes 240 kilometrů. Večer 29. června ho zastavili policisté na dálnici u města Carlisle, které se nebezpečně křižovalo mezi pruhy a náspem, no a za volantem našli nevidomého 50-letého muže, který do auta usedl po opilecké hádce s partnerkou. Jako. Kromě toho, že dostal ten slepec za volantem také zákaz konzumace alkoholu na 3 měsíce a roční zákaz řízení, to jako budou 3 měsíce kontrolovat, co pije, a potom za ten rok už ten týpek nebude nevidomý?

0: Ladíte se pořád na našich severočeských vlnách Hit Radio Nord Music. Právě teď jsme dopočítali hvězdy Counting Stars společně s One Republic. A jestli i vy se dneska v noci chystáte počítat hvězdy, tak s tím asi moc nepočítejte, protože má být zataženo, ale tak to nevadí. Můžete si třeba spočítat pár oveček před spaním. No a nebo... A nebo vůbec nemusíte chodit spát. Je sobota, noc před námi je ještě hodně mladá. Tak volume doprava, trsneme si. Alesso a to velo Heroes u nás na Hit Radio Nord Music.
1: Peníze, spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Milovníci kávy pozor. Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
8: CZ. Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
11: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
1: Hit Radio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: máme 16 hodin. Tohle byla Dua Lipa a Hit Radio Not Music. A teď už je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dejte si na Chomutovsku v Kadani v Rokelské ulici u křižovatky se Zejerovou, tady nefunguje světelná signalizace. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
6: Jsou 4 odpoledne. Krátké zprávy na Veronika Burdík. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let. Ne od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Zpřísnit by se měl i režim pro e-cigarety a nikotinové sáčky. Polsko je připraveno hostit na svém území stálou přítomnost amerických vojáků. Náklady by se pohybovaly v rozmezí 84 až 95 miliard korun. A konečné rozhodnutí podle ministra obrany padne v příštích týdnech či měsících. Nejmenší planeta sluneční soustavy se drasticky mění. Merkur během své existence ztratil z poloměru už 12 kilometrů. Za dramatické smršťování může chladnutí masivního železného jádra. A sport závěrem. Naši volejbalisté po úspěšném vstupu do mistrovství Evropy se hrají druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Startuje právě teď. Naši včera porazili v úvodním duelu v italské Modeně 3-1 Řecko.
7: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
0: Sluníčko teď odpoledne vykukuje a ukazuje se víc než. A teploty krásně přes 20 a ty nejnižší v noci, pozor, na neděli 13 až 9 stupňů Celsia.
2: Hit Radio North Music.
0: Letí to jako blázen, před námi je další hodinka. Playlist je nabitej, tak jdeme střílet. Rudimental jako první, krásnou sobotu.

0: Ed Sheeran, Féteru Hit Rádia Dort Music, přátelé. Máme 16 hodin a 10 minut. No a kamarádi, Ameriky v Ústí nad Labem na letišti, tak to je jedinečná šance akce, která probíhá dnes už od 11 hodin. My jsme s naším týmem už mluvili po jedné hodině a teď voláme znovu, protože tohle se u nás fakt jen tak nevidí. No a na telefonu bych měla mít teď přímo moderátora téhle akce Ameriky v Ústí, Aleše Matouška. Aleši, ahoj.
1: Já vás moc zdravím a zdravím také všechny posluchače vašeho skvělého rádia, který je dokonce tady s náma. Díky za to, protože vaše mostecká to nesmírně sluší a i díky tomu ta akce tady má opravdu výhrady. Akorát teďka hraje kapela Voice a je tady naprosto fenomenální atmosféra. Máme radost, protože už na první, na ten nultej ročník dorazilo více než 150 naprosto úchvatných amerických strojů. Ať už od těch starších nebo nejstarších, tak po ty moderní stroje. Takže ta atmosféra tady je fantastická a věřím, že příští rok se tady potkáme vlastně na tom první, když tenhle je nultej.
0: No rozhodně, my se budeme těšit už teď, protože já to cítím úplně na dálku. Jak to tam voní tím benzínem, jak to tam žije. Holky z Voice taky známe, ty jsou taky skvělý, taky je zdravíme. A co vás ještě do těch 7 večer, co jsem slyšela, že se koná tahle skvělá akce, co nás ještě čeká? Kdo tam ještě půjde, tak kdo tam vyrazí?
1: Za chvilku do tvoje holky, my si mezi tím vyhlásíme soutěž o nejkrásnější motorku, protože lidi tady mohli hlasovat pomocí takových lepíků, který letěli přímo na papíry, který měl každý ten stroj už. Takže nejdřív vyhlásíme nejhezčí motorku, pak přijede v limuzíně, osobně v limuzíně Elvis Presley. A po něm si vyhlásíme nejkrásnější americkou káru.
0: Wow, a pak nejkrásnější ne americkou, ale českou dívku, na to by taky šlo. Nějaký pikník káře americký.
1: No, máme ještě připravený, že vyhlásíme nejkrásnější americký kostým. Je tady pár adeptů, kteří se na to dneska opravdu vystylovali, takže podobná soutěž a její vyhlášení nás vlastně taky ještě čeká.
0: Úžasný, skvělý, Aleši, perfektní, děkujeme za vyčerpávající informace. Amerika v Ústí, to se jen tak nevidí, tak vyražte, vy, co tam ještě nejste, až do 7 večer minimálně to tam bude žít americkým snem. Díky moc, Aleši, a zdravím všechny ostatní, papa.
1: Moc díky a zdravíme všichni posluchače Rádia Hit Radio Dot Music.
0: Děkujeme, děkujeme a my pokračujeme, přátelé. My pokračujeme hudbou. We will fight. A bude tady tahle trojka. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I.

0: 3 minuty po 4:15, pohodová sobota, tak ta nás čeká. A ta je celou tuhle sobotu, tohle byla Ellie Goulding, Still Falling For You. Trošku jsme zvolnili, no a už za chvilinku, ale zase trošičku zrychlíme a vrhneme se do moře. Společně tady s těma kočičákama. Imagine Dragons, Sharks tady budou. A nebudou rozhodně jediný. Čeká nás taky Leony, Enrique Iglesias a další. Prostě playlist Hit Radio Nord Music je nabité, jak se na sobotu patří a sluší. Mějte krásnou sobotu, užívejte a za chvilinku zase zpátky tady u nás.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
12: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
11: A co já?
12: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
13: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
14: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Leony na Hitrádu Nord Music, Don't Worry, máme 2 minuty po půl pátý. Blíží se čas večeře, pomalu, ale jistě. No ale co třeba teďko nějakou svačinku? Co třeba obložený chlebíček? Představte si, že obložený chlebíček letos slaví 110 let. Vymyslel ho pražský lahůdkář Jan Paukert. Chlebíček ale nevznikl jako promyšlený business plán, jak se teďkom běžně děje. Ale bylo to takový nouzový řešení pro hladovýho umělce. Jejich rodinný přítel, malíř a operní pěvec Jan Rytíř z Kamlík, tehdy pracoval na výzdobě jejich vinárny a stěžoval si tehdy, že jednohubky jsou pro chlapa moc malý, zatímco takový ty klasický obložený chleby zase moc velký a špatně se držej při malování. No tak poprosil a požádal o nějaký pohoštění, který bude jenom tak jako na 2-3 kousnutí. No a Paukert mu vyhověl zvětšenou verzí namazanou salátem a obloženou šunkou a sýrem. A voila, tak vznikl obložený chlebíček, jak známe. Tak co? Udělala se vám chuť? Tak ten 110 let starý, co tenkrát vznikl, ten bychom si asi nedali, co? Ale takový čerstvej se salátkem, nebo s vajíčkem, mňam. No a jako chlebíček má svůj rub a líc, tak i Sebastian, teď u nás na Hitrádu Nord Music, má tenhle hit, který se jmenuje Rub a líc. Tak jdeme na něj.

0: Tak tuhle frajerku už jsem u nás docela dlouho neviděla. Na Hit Radio Nord Music tohle byla Ava Max, So Am I. Jako, říkala jsem si, že poslední dny je všude přehoubováno. Ale tak se taky podělím. Včera po vysílání jsme zajeli na Cínovec na houby, pátek odpoledne, jo? Půl hodiny v lese, u cesty a našli. Jako, tolik aut a lidí jsem snad ještě na Cínovci v tuhle dobu neviděla, ale jak říkám, jeden košík jsme měli za půl hodiny plnej. No a plnej mám pro vás, kamarádi, i playlist na Hit Radio Nord Music. Do pátý hodiny tady toho bude. Jako hub u nás na severu. Kygo, Sia a další.
1: Yamaha Experience. Někdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
6: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
7: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
8: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
9: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
10: Hit Radio Nord Music.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Hit na pohodu, to jsou Temper City Self-Aware a my už jdeme na dopravu. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na trase z Teplic směrem na most za Kladruby stojí porouchané auto, tak opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít

0: Haló, haló, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Hradčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Hradčic v sobotu 19. září.
1: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 12. září zažijte Chomutovské dny evropského dědictví a památky s vůní výběrové kávy v jednom. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
3: 17 hodin krátké. Zprávy na Veronika Burdík. Vyděšený muž na Vysočině tvrdil, že našel v lese tělo. Případ měl ale šťastnou dohru. Přivolaní kriminalisté zjistili, že se jedná o figurínu. Na první pohled však připomínala skutečné ženské tělo bez hlavy. Policisté tak chtějí uklidnit houbaře, že jim v dané oblasti nehrozí žádné nebezpečí. Produkce medu bude určitě aspoň o desetinu nižší. Kvůli vedru včely moc nelétaly pro nektar, ale mířily spíš za vodou. Snůška proto podle včelařů vázla. Kromě počasí je problémem i chemie na polích nebo stále se zkracující včelařské sezóny. Lady Gaga se stala mámou. Zpěvačku vyfotili s miminkem při procházce v Severní Karolíně. Jméno ani pohlaví zatím neupřesnila. Spekuluje se, jestli dítě neodnosila náhradní matka. Na zpěvačce totiž těhotenství nebylo vůbec znát. A je před námi ženské finále tenisového US Open. O titul se utkají světová jednička běloruská Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která ji bez ohledu na výsledek zápasu v pondělí v čele žebříčku vystřídá. Utkání má začít v 10 večer.
4: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
5: Teploty se pořád venku u nás na severu pohybují kolem 20 stupňů Celsia, pršet nebude. Zítra se nám ale trochu ochladí a už od rána nás čekají dešťové přehánky. Nejvyšší nedělní teploty 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Nord Music.
5: Další hudební jízda je před námi, s vámi pořád Káťa Sekalová a teď už taky naskok Rihanna a Calvin Harris.

Miles Smith, nice to meet you na Hitradio Nord Music. Pánové, muži, kluci, přičichají k vám cizí dámy, ženy, dívky v městské hromadné dopravě, nebo třeba kolegyně v práci, nebo spolužačky ve škole. Nebojte, nebojte, to není kvůli tomu, že byste smrděli. Oni pouze zjišťujou, zda jste pro ně ten pravý. Prý to počuchu my ženy poznáme ve vteřině. No tak já nevím, co na to říkáte ženy? Jako těch super schopností máme hodně, ale že bychom v jedné vteřině čmuchu k vám zjistili, zda ten pravý jste nebo ne, to nevím, nevím. Jako za dvě vteřiny, to jo, a za tři vteřiny, tak to už o vás víme komplet všechno, včetně toho, kolik máte na kontě. Prachy nám totiž taky nesmrdějí.

0: Pořád jedete vlny našeho severočeského hitrádia Nord Music. Tohle byli Robin Schulz a Fastboy s hitem Million Good Reasons, neboli Milion dobrých důvodů. No tak to bych normálně napasovala i do dnešního dne, podvečera, večera a třeba i hluboký noci. Jestli třeba máte roupy, nudíte se, já si myslím, že za mě máte minimálně milion skvělých důvodů s tím něco udělat. Někam vyrazit, něco prožít a zažít. No a jak s tím naložíte, tak to už nechám na vás. Setkání s přáteli, party, grilovačka, procházka nebo nějaký akcičky venkovní, mostecký slavnosti, mariánský slavnosti v Krupce nebo káva s někým, koho jste už dlouho neviděli. Jak je libo? My tady zatím skáčeme do další várky hitů. Na hitrádu Nord Music, například Macklemore, Miraj a nejen ti.
1: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10.

0: Kampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jo, jo, léto. Summer Love, Miraj, Hit Radio Nord Music. To už je pryč. Skoro. Kamarádi, bojíte se pavouků? Tak jestli jo, tak si teď radši na chvilku zacpěte uši, protože někteří odborníci odhadujou, že my lidi ve spánku sníme až 3 pavouky ročně. No a někteří, asi ještě větší odborníci, říkají, že jich můžeme sníst až 8. Jaký druhy to už nepíšou, ale myslím, že sklípkan by to snad bejt neměl. A kdybyste ale tohle pro někoho fešáka, pro někoho chtěli nesníst, ale vidět, tak vyražte do botanické zahrady v Teplicích. Ty tam totiž chystají už druhý ročník výstavy sklípkanu, která vzniká ve spolupráci s Arachnoparkem. Návštěvníci, vy, kdo tam půjdete, vyrazíte, se můžete těšit na přibližně 60 druhů sklípkanu z různých částí světa. Vernisáž se uskuteční v úterý 22. září o 4 hodin odpoledne a bude to ve vstupní hale skleníku Tropikána. No tak je to na vás, nenutím, chápu. What the hell a Every Loving na Hit Radio Nord Music.

0: Hit Rise na Hit Radio North Music a Jonas Blue a Jack a Jack a konec. Teda konec. Tak ten se týká pro dnešek mý maličkosti. Dneska s vámi opět Káťa Sekalová. Díky za vaši společnost. Je to tak. Máme 17.40 a já se loučím. Užijte si sobotu a celý zbytek víkendu. Opatrujte se a zase za týden na značkách Hit Radio North Music. No a samozřejmě, mějte se s úsměvem. Pa, pa.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Jsem hrdina, jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Mami, já mám řidičák.
9: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
10: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
11: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
12: Hit Radio North Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Aj.

Radio Nerd Music. Hit Radio Nerd Music.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, krátké zprávy, na Veronika Burdík. Kybernetické podvody sírí. Podvodníci se letos pokusili připravit klienty bank o více než 10 miliard korun. Pomáhá jim v tom AI. Jak píše Deník N, počet útoků oproti loňsku vzrostl o pětinu. Česká bankovní asociace varuje, že podvody jsou čím dál propracovanější. Hurikánová sezóna v Atlantiku je letos zatím rekordně slabá. Ani v době jejího obvyklého vrcholu se nevytvořil jediný hurikán a čekání na první je nejdelší za dobu satelitního pozorování. Výraznou roli hraje mimořádně silné El Niño, které tu podmínky pro rozvoj tropických systémů tlumí. Píšou o tom novinky.cz. Teprve 9letý chlapec z Říma spolu se svým otcem zdolal Mont Blanc. Podle rodičů se tak Lélio stal nejmladším člověkem, který se na nejvyšší horu Evropy dokázal dostat vlastními silami. Jeho otec je zkušený horolezec. A ještě počasí. Zítra bude převážně zataženo. Ráno a dopoledne čekáme zejména na východě Moravy a ve Slezsku ještě zmenšenou oblačnost a ojediněle i mlhy. Během dne se v Čechách přidá občasný déšť. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne.
7: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Zlepši si náladu.

0: Under Armour makes you better.
1: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
2: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
3: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
2: A co já?
3: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
1: Chata v Rokytnici na Přerovsku za 3 250 000, zahrada v Horních Kozolupech na Tachovsku za 1 540 000, rodinný dům v Bílém Kostele nad Nisou na Liberecku za 3 200 000, rodinný dům ve Smržovce v Libereckém kraji za 15 950 000 a rodinný dům v Pardubicích na Zeleném předměstí za 8 990 000 korun.
0: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
0: Hit Radio North Music.
6: Zlepši si náladu.

0: která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Kupte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

Taking me up.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj

jsme jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas